V jarních měsících proběhla v areálu rozsáhlá rekonstrukce zázemí a restaurace a místní oddíl, který se za toto vše zasloužil, bude pokračovat

0: z těch mých svěřenců, ačkoliv já to nemám rád a říkám, dřív i začínala doba, kdy všichni dělali jako někde vyhazovače z těchto sportů a dneska víceméně už to není, protože
1: tam je to asi na hraně konfliktu s tím zákonem, no, to je samozřejmě. No.
0: Takže

prostřednictvím těch tanců a písniček na zemědělství v podobě dožínek a domlatků, na myslivost v podobě mysliveckého pásma, na blaťáckou svatbu a další pásma, která

zády k sobě? V Boleticích se za svého života neustále hádali dva tvrdohlaví sedláci. Nesnášeli se. Když zemřeli, byli

Před vámi je tedy pořádná porce dobrých zpráv. Tak si u ní odpočiňte z povolebního emoci a blablabla a nepřepínejte, jsme přece vaše.

Čechách v okrese Český Krumlov, poblíž obce Kájov, na území osady Boletice. Právě zde, na návrší zvaném Olymp, stojí kostel

Hello, udělali tady ten nádherný podmořský svět a mě poprosili, jestli bych mu je nepřišel pokřtít, ty žraloky. Ale nás pojí delší přátelství se Stevem, jelikož já vím, že on na to

My postupně vlastně od 90. let sbírali různé stavební prvky odstrojené z různých jiných objektů a aby vyloženě spíš jsme to tahali občas i z různých kontejnerů.

0: No to máš blbý kamarády, no. Ale tak ukáž, ne? Hele, on mě nové na penisu, můžeš to říkat do televize,
1: Jo,
0: měl
1: můžu.
0: přisátý klíště. Klíště, aby ho nacuclí, jak u psa. Jo, no, tak já jsem říkal, no tam už jsme penis.

0: ta se dělají dlouho dopředu, když vyrábí ten seriál, tak to nějakou dobu trvá. Takže jednání probíhají a uvidíme, jak to dopadne. Pořád je to možné vidět na internetu.
1: Ano,

diplomat, falzifikátor a strateg Oldřich II. Z Rožmberka. Využil oslabení královské moci a položil základ rožmberskému dominiu. V roce 1445 žilo podle krumlovských register

0: pro víkend ve dvou, rodinný pobyt, oslavu i firemní akci. Lešná penzion, stylové ubytování v blízkosti Zoo Zlín.
1: A Agnet poskytujeme vysokorychlost